0: mi pod kolesa, čo?
1: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
0: Tak sa už pohodne vidíš.
1: Nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
0: Počujte vy, neopovážte sa, počujete? Neopňa to!

letošní podzem, prázdný a studený, letošní podzem, prší víc, letošní podzem, smutný a sychravý, letošní podzem, přišel dřív. Vymkli se z rukou ohníčky na polích a naši draci našli volnost, nic je tu nedrží.

V rádiu Litera doznelo pásmo o legendárnom športovom reportérovi Slovenského rozhlasu Gabovi Zelenajovi. Pre rozhlas